Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Gajdošku, gajdošku, naduj.

0: večer tě vem.
1: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, občasy zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, občasy zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda, pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Pěkné nedělní ráno vám všem, milí přátelé, začala Dechparáda a z našeho hodonínského studia vás opět po týdnu zdraví Franta Uher. Začaly nám prázdniny, dovolená, voda a také festivaly. Možná se tam na některém z těch hudebních potkáte také ze Žadoviáky. No a dnes jsme ze Žadoviáky taky začali a prošli jsme na úvod po kyjovským rinku. V tom vedru možná nic moc, naštěstí je tam plno občerstvení, takže nutno dodržovat pitný režim. Kyjov je krásné město a když tak na úvod o něm mluvíme, prozradím, že první písemná zpráva o Kyjově pochází už z roku 1126. To jenom pro zajímavost. Ostatně první zmínka o kapele Žadoviáci, ta pochází z roku 1955, to když stál u zrodu Vladimír Pantlík. Od té doby už uběhlo hodně hezkých pár desetiletí a Žadoviáci jedou dál. A to pod taktovkou, nebo chcete-li klarinetem kapelníka Ladislava Svobody. Dál si poslechneme valčík Má maminka neví, polku slíbení a přidáme takový krásný valc Prostý sen. Pěkný poslech.

Přátelé, máme tady nedělí, tentokrát s datem 5. července. Státní svátek, den slovanských věrozvěstců Cyrila a Metoděje, to určitě všichni dobře víte. Takže budeme se chovat svátečně. Posloucháte Dech parádu, která je také tím pádem sváteční, ve které přivítáme další skvělou kapelu Sokolku ze Šakvíc. O kvalitě této dechovky svědčí mimo jiné i vítězství o zlatou křídlovku. A to se psal rok 2004. Takže polka Chodili šohají valčík holuběnka. No, Jirka Zmožek, nejenom, že mu není 20, 30, 40 let, ale umí také pořádně zatnout do dechovkového rytmu. Takže holuběnka, no a na závěr této série polka Nosíš se jak páv.

Je to tak, přátelé, ladíte Rádio Jih a Dech Paráda, která každičkou nedělí začíná vysílací schéma, řekl bych. Tak, pojďme dál. Teď trochu kvízu. Narodil se 3. června roku 1947 v Miloticích u Kyjova. V 16 letech začal hrát na křídlovku a se svým bratrem Josefem založil v roce 1967, teď to bude, kapelu Mistříňanku. Jeho nejznámější skladba, která zlidověla Mamko vám, je jednou z nejhranějších písniček. No a všem je jasné, že řeč bude o Antonínu Pavlušovi, který nedávno oslavil své, tedy 79. narozeniny. Nedávno jsme spolu telefonovali a věřte, že určitě bylo na co vzpomínat. Tak teď jeho písničky, tedy písničky z Tondovy dílničky. No, hezký rým, co říkáte. Milocké šidlený, mámko vám, a přidáme směs Vystříně na dolíně a můžete si doma klidně i zatančit.

No přátelé, a teď už vaše přáníčka. 30. června oslavil pan Josef Ivančiš, ano, 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, osobní pohody přejí. Tak a je tady napsáno Lanžočané, Kostičané a Tvrdlončané a všichni další dobří přátelé a kamarádi. Tak, to je ještě dovětek. Takže panu Joškovi, který i mě nedávno se svým kamarádem poctil návštěvou, teď zahraje kapela Gloria a když už to bylo o těch přátelích, takže skladba Zavolej si přátel pár.

Zahrajte prosím ve vaší dechparádě písničku, která udělá radost naší mamince a babičce paní Zuzaně Kratochvílové z Brna Jundrova, která oslavila 26. své narozeniny. Milá babičko, si naše sluníčko, máme tě rádi a přejeme ti hodně zdraví a osobní pohody, dcery Karla a Vlasta s rodinami a veškeré příbuzenstvo. Tak. A teď už tedy písnička pro vás, paní Zuzanko. Moravanka a známá boršická polka.

Dohrála kapela Bojané polku Děvčica z dědiny, no a před samotným závěrem dnešního pořadu se podíváme do Dolní Lhoty u Luhačovic. Pokud jste navštívili lázeňské město Luhačovice, víte, že je to nádherné místo plné léčivých pramenů lázeňských domů a některé v Jurkovičově stylu, ano, a k dobré pohodě nesmí chybět ani dechová muzika. A právě z Dolní Lhoty pocházela kapela Lhoťanka. Schválně jsem použil slovo pocházela, jelikož už nehraje, ale naštěstí tady máme spoustu nahrávek a tak toho využijeme. Polka, kapelo, hraj, veselo, Valčík, nádherný kout a polečka. Co to, milý, říkáš?

Milí posluchači, milí přátelé, a opět jdeme do finále dnešní Lichparády. Přeju vám krásnou neděli, krásnou sváteční neděli. Mějte se rádi a příští týden ve stejném čase se uslyšíme jak na rádiu Jich, tak i na rádiu Jich Cimbálka. Tak tam všude se na vás těší a ještě jednou pěknou neděli přeje Franta Uher.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, občasy zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, občasy zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, občasy zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno, občasy zataženo, od severozápadu se na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Očekáváme 23 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
2: Za lasami, za kurami, za duli!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně, kde

V nej, človeče, máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Sú nepřítel smutnosti, sú rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Pěkné nedělní ráno vám všem, milí přátelé, začala Dechparáda a z našeho hodonínského studia vás opět po týdnu zdraví Franta Uher. Začaly nám prázdniny, dovolená, voda a také festivaly. Možná se tam na některém z těch hudebních potkáte také ze Žadovjáky. No a dnes jsme ze Žadovjáky taky začali a prošli jsme na úvod po kyjovským rinku. V tom vedru možná nic moc, naštěstí je tam plno občerstvení, takže nutno dodržovat pitný režim. Kyjov je krásné město a když tak na úvod o něm mluvíme, prozradím, že první písemná zpráva o Kyjově pochází už z roku 1126. To jenom pro zajímavost. Ostatně první zmínka o kapele Žadovjáci, ta pochází z roku 1955, to když stál u zrodu Vladimír Pantlík. Od té doby už uběhlo hodně hezkých pár desetiletí a Žadovjáci jedou dál. A to pod taktovkou, nebo chcete-li klarinetem kapelníka Ladislava Svobody. Dál si poslechneme valčík Má maminka neví, polku slíbení a přidáme takový krásný valc Prostý sen. Pěkný poslech.

přátelé, máme tady nedělí, tentokrát s datem 5. července. Státní svátek, den slovanských věrozvěstců Cyrila a Metoděje, to určitě všichni dobře víte. Takže budeme se chovat svátečně, posloucháte Dech parádu, která je také tím pádem sváteční, ve které přivítáme další skvělou kapelu Sokolku ze Šakvíc. O kvalitě této dechovky svědčí mimo jiné i vítězství o zlatou křídlovku, a to se psal rok 2004. Takže polka Chodili šohají valčík holuběnka. No, Jirka Zmožek, nejenom, že mu není 20, 30, 40 let, ale umí také pořádně zatnout do dechovkového rytmu. Takže holuběnka, no a na závěr této série polka Nosíš se jak páv.

Je to tak, přátelé, ladíte Rádio Jih a Dech Paráda, která každičkou nedělí začíná vysílací schéma, řekl bych. Tak, pojďme dál. Teď trochu kvízu. Narodil se 3. června roku 1947 v Miloticích u Kyjova. V 16 letech začal hrát na křídlovku a se svým bratrem Josefem založil v roce 1967, teď to bude, kapelu Mistříňanku. Jeho nejznámější skladba, která zlidověla Mamko vám, je jednou z nejhranějších písniček. No a všem je jasné, že řeč bude o Antonínu Pavlušovi, který nedávno oslavil své, tedy 79. narozeniny. Nedávno jsme spolu telefonovali a věřte, že určitě bylo na co vzpomínat. Tak teď jeho písničky, tedy písničky z Tondovy dílničky. No, hezký rým, co říkáte. Milocké šidlený, mamko vám, a přidáme směs Vystříně na dolíně a můžete si doma klidně i zatančit.

No, přátelé, a teď už vaše přáníčka. 30. června oslavil pan Josef Ivančiš, ano, 75. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, osobní pohody přejí. Tak a je tady napsáno Lanžočané, Kostičané a Tvrdončané a všichni další dobří přátelé a kamarádi. Tak, to je ještě dovětek. Takže panu Joškovi, který i mě nedávno se svým kamarádem poctil návštěvou, teď zahraje kapela Gloria a když už to bylo o těch přátelích, takže skladba Zavolej si přátel pár.

Zahrajte prosím ve vaší dechparádě písničku, která udělá radost naší mamince a babičce paní Zuzaně Kratochvílové z Brna Jundrova, která oslavila 26. své narozeniny. Milá babičko, si naše sluníčko, máme tě rádi a přejeme ti hodně zdraví a osobní pohody, dcery Karla a Vlasta s rodinami a veškeré příbuzenstvo. Tak. A teď už tedy písnička pro vás, paní Zuzanko. Moravanka a známá boršická polka.

dolní Lhoty u Luhačovic. Pokud jste navštívili lázeňské město Luhačovice, víte, že je to nádherné místo plné léčivých pramenů lázeňských domů a některé v Jurkovičově stylu, ano, a k dobré pohodě nesmí chybět ani dechová muzika. A právě z dolní Lhoty pocházela kapela Lhoťanka. Schválně jsem použil slovo pocházela, jelikož už nehraje, ale naštěstí tady máme spoustu nahrávek a tak toho využijeme. Polka Kapelo hraj veselo, Valčík, nádherný kout a Polečka, co to, milý, říkáš?

Milí posluchači, milí přátelé, a opět jdeme do finále dnešní dechparády. Přeju vám krásnou neděli, krásnou sváteční neděli. Mějte se rádi a příští týden ve stejném čase se uslyšíme jak na rádiu Jih, tak i na rádiu Jih Cimbálka. Tak tam všude se na vás těší a ještě jednou pěknou neděli přeje Franta Uher.

Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Byl dobrý rok, slunečka i dešťa dostatek a haluze sa pod střešňama jenom ohýbali. Najnebezpečnější vtáci krůžili kolem těchto darů přírody. Vtáci, ale bez péří. Klučiska z dědiny. Vrabec je také zloděj vták, který si jenom zobne. Ale když si zobne taký franzek lužňů, i to, že hnedka i na stromě chybí 5 kilo. Nebylo humna, nebylo stromu, na kterém by francek neokoštoval. Věděl o všetkých střešňách, marulách, jabkách a hruškách celé dědině. A když se začali zapalovat, tož hnedka i referoval klukom a po jeho rozkazu idem na ně. Ostal strom ožraný, jak kdyby na ně sedli kobylky. Hotas klásek čmuchali kolem sádku a humeny jak honící pes, ale vtáku dopadnout nemohli. Lidé jim furt nadávali, že chodí jenom ožrali a ohledání se nestarají. A to jich tak zlobilo, že ani spávat nemohli. Kolikrát za noc vyšli ven, jestli by náhodou na zlodě netrefili. Ale všecko marné, štěstí jim nepřálo. Vždycky jenom bolestno zavrčali. Hej, nedaj bože, abych vás vyfištrovaní dostal do ruku. Ty zlodějské paprče bych vám ukrutil a byl bych vás něma až dom. Zavrzali zubama a zaťali pěstě. Až jednou se podařilo. Ledva se zmrklo, šúral se Francek po dvoře, očiska vyvalené jak slimák a nahlédal na sousedový střešně. Jak špendlík magnétu, tak se Francek přitahoval k plotu. Rozhlédl se na všechny strany, smík na strom a hody začali. Když se tak spokojeno krmil, vrzli dvěrca a sousedka fukárka vyšli na dvůr. Nesli nápoj prasackom a v tom ostali stát jak flinta, co si se jim nezdálo. Oči vypleštěné do haluzí, lapali chvilku po luftě. Jak ale popadli dech, pustili putenku s nápojem, ruky jim vyletěli na hlavu a zařvali, jak kdyby stúpli na vidle. Já ty bestio škaredá, slezeš důle? Parchante, podhoděný, zatracený, počkaj ty sloto jedna, no jenom dočkaj, až ťa dopadnu, ty potvoro zgrčená. Já to šilka už vím, co za svině nám to žere. Jak ťa chytím, tož tu mlsnou hubu zliskám a zadech rozsekám, že z tebe vyletí komediana i s bubnem soplivče. Francek nečekal. Smík důle, vyplazil na tetku jazyk, vykříkl, že ho mají polubit tam, kde se nelúbe a jenom se za ní zaprášilo. Tetka řvali přes prlata jak tigr v kleci, že Francka rozkubnu jak skokana. Kdyby ho v tu chvílku dostali do ruku, to snad z něho nadělali trháček travníci. Ale druhý den už zase nahlédal jak krutý hlavec a když se nikde nic nehýbalo, tož hýb na plot. A hody začaly znova. Súka z třešenky do sebe, obrysoval se jak kočka a neměl ani tušení, že se táhne škaredé mračnisko v podobě tetky fukárky. Šulali se kolem plota a našlapovali jak indián, aby vtáka nevyplašili. A podařilo se jim. To už byli pod střešňů, zatočili glockem nad hlavu a vybřeskli. Já ti dám střešní pas, křivče. A byli do Francka, jak do duba. Pod Franckem se ulomila haluza a žoh důle. Ostal ale vysat za gatě na plotě a tetka ho tlúkli, hlava, nehlava, jenom lunty z něho létali. Franckovo štěstí bylo, že měl prodřené pudlo, které se mu uškubla a ostalo vysat na paléskách, jak vizitka po návštěvě. Dopadli jak měch otruba se zadkem oškubaným, jak když se pelichá slépka letěl s velikým řevem dom. Ostalo po něm jenom trochu smradu, jak po čertovi a uplot lůža. Starý lušňa, když uhlédli, jak mají zlinírovanou nadějnou ratole svého rodu, vrazili k fukarom, jak Bůh pomsty a zahromovali. A tož ty nebudeš mlátit, děcko, co ty máš, Karo? No počkaj, však já ti to nakreslím. A kreslili, žalovali, soudili. Svědčila dívka od lušňů a Francek ještě opuchlý jak dyňa a modrý jak fiala. Musel prej 14 dní ležat v mokrých hadrách a dávali mu obkladky ze stovaných hrtepli a z kýšky. Jak uhledl tetku u súdu, rozcvakali sa mu zuby a honem sa drál tatíčkovi pod halenu, aby snáď ještě něco nepadlo. Pán súdci přísno pohledli na fukárku a pravili: Tetičko, počúvajte, tož, jak si to představujete, mláčit kluka, až byste ho zabili skrz pár střešní. Tetka poskočili, jak kdyby jich něco uštípilo.
Co, pane Rado, pár střešní? Vy ten pas křivě z něj ožírá celý rok a nejenom střešně a nejenom mě, ale celé dědině. Pán Sůci ale neuznali obhajobu tetky Fukárky a dodali, tetičko, možná, že máte pravdu, ale když jste to věděli, měli jste si nechat škodu nahradit, ale nebyt. Tož 3 dny vězení podmínečně na 1 rok, strýc Lušňa sa odkazují na pořad práva civilního. Francek ještě furt držal tatu zahalenu a šuškálí. Tatíčku, až dostanem bolestné za tu opuchlou hlavu, že nekoupíte třaslavice, košulu, holenky a i baranicu a kus bustu. A Lušňa dodali. A počuň.

Lázně Mokřady. Z okna svého pokoje v léčebném domě Jesenius vidím rozlehlý starý park. Chci tento pokoj vždycky, neboť čas blázních plyne pomalu a v parku je stále co pozorovat. Muže a ženy, jak chodí cestami po dvou nebo sami lázeňským krokem, který je jiný než chůze městem. Rozeznám i páry, které k sobě dávno patří, od těch, co se poznali až tady v národní kavárně zvané Balírna. Pozoruji ptáky, jak pacientům nebojácně sedají na dlaň a zobou drobky, které pro ně smetly po jídle z obrusu a také veverky, které tady dávno vyměnili svou plachost za pamlsky a prosí o ně s předníma nožičkama na prsou jako žebračky. Spoustu pozorovacího času mi zaberou stromy. Půda je v Mokřadech nasáklá vodou jako houba. A to je příčina, proč některé stromy nerostou kolmo k zemi, ale šikmo, jak jsou jejich kořeny v měkké hlíně nejisté a jak při silnějším větru se kmeny s hlubokým podzemním praskotem nakloní a tak už zůstanou. Jsou mezi nimi i stromy cizinci, imigranti z dalekých krajů a ty jsou opatřeny cedulkami s latinskými botanickými názvy. Teprve teď je park takový, jak si ho kdysi jeho zakladatel doktor Maurer vysnil, když dal vysadit útlé stromky s trpkým vědomím, že zakladatelé parků se hotového díla nedožívají. Proto mu někdy při pohledu na klenby rozložitých dubů šeptám: povedlo se to, doktore. Přímo pod mým oknem je telefonní automat. Teď, když má kdekdo svůj mobil, je už používaný málo, ale byly doby, kdy tu lidé stáli ve frontě a bušili netrpělivě na sklo budky, že i oni mají právo podat domů zprávu, že se jim v lázních líbí. Někteří zůstávají automatu věrní i dnes. Je zajímavé, že většina lidí si myslí, že do telefonu je třeba řvát, zejména je-li to hovor meziměstský. Nevěří tomu, že by je bylo na tu dálku slyšet. Proto já ve svém pokoji většinu hovorů slyším. Někdy mi to vadí, ale většinou mě to baví. Haló, to jsi ty, Věruš, tady Laďa, volá Moravák a já hádám, jestli je od Brna nebo z Hané. Tože já volám, jestli na nedělu přijedeš. No já ti nevím, Věruš, tady je strašné počasí, déšť, mlha, zima. Tu k oknu, abych viděl tu náhlou změnu počasí na vlastní oči, ale venku je modré nebe a slunečný jarní den. A hned taky spatřím příčinu toho nečasu. Na lavičce čeká plnoštíhlá pacientka středních let a ovívá se slaměným kloboučkem. Tak ti nevím, Věruš, jestli je rozumné, aby semka jezdila. Ta dráha též není zadarmo, tak ti nevím. Ano, ano, však už zbývá jen týden, ano. Halo, oplatky pro děti už mám koupené, tak pa? Když Moravan zavěsí sluchátko, nedá mi to, vykloním se z okna a veselo zavolám. Tak mlha, déšť a zima, říkáte. On zvedne oči ke mně a odpoví: neposlouchej cizí hovory, kreténe. Tak trávím čas v lázních Mokřady, kde se pacienti zotavují a páří. Každého rána, když paprsky nízkého slunce teprve prozkoumávají chladný, vlhký vzduch parku, vidím hlavní cestou přicházet manželský pár, který je ubytován na protilehlém konci parku a k nám do léčebného domu Jesenius chodí posnídat. Je to pár, kterého si nemůžete nevšimnout. Vysoký, asi 50letý, prošedivělý muž osmahlé pleti, s hlavou sportovně vztyčenou, jako by se ani nepotřeboval dívat na cestu, a po jeho boku, lehce do něho zavěšena předloktím, nápadně krásná, jen o něco menší žena s černými vlasy staženými do ohonu. Je útlopasá a dlouhonohá. Takové vyšlechtěné páry se seznamují na tenisových kurtech, kde si v bílých šortkách a krátkých sukínkách při nápřazích a předklonech nutných k dobíhání míčků vzájemně ukáží pružnost svalstva a kůže a úměrnost svých těl.
a při setkáních u sítě pocítí dráždivost potu, aby si pak vysprchovaní a prokrvení na terase u nápoje s ledem řekli, že bližší seznámení je nezbytné. Jsou to manželé Karel a Jana Hockrovi. Inženýr Hockr je slepý. Seznámili jsme se v čekárně primáře Václava Kaliny, jehlasného specialisty v léčbě pohybového ústrojí. Pacienti mu přezdívají medvěd. Jistě znáte scénu ze Smetanovy Prodané nevěsty, kdy Vašek, přestrojený za medvěda, sejme zvířecí hlavu a volá: lidičky, nebojte se, já nejsem medvěd, já jsem Vašek. Když primář Václav Kalina ráno otevře dveře do čekárny, měl by to zvolat také, protože ani lékařský plášť není schopen zakrýt, jak je ten člověk příšerně chlupatý. V teplých měsících nosí snad jen ten plášť na holém těle, které však holé není. Na široké hrudi se mu derou ven chomáče černého porostu a vyhrnuté rukávy odkrývají huňatou srst na jeho mocných pažích, ukončených prackami, které jsou ušetřeny chlupatosti jen na dlaních a bříškách prstů. Místo toho, aby nás primář Kalina uklidnil, že není medvěd, každé ráno si ve dveřích natěšeně zamne ruce a zařve na nás: tak koho tady máme? Při těch slovech si povyhrne rukávy ještě výš, jako bychom byli skupina odvážlivců, kteří mají tu smělost se s ním dnes utkat. Při čekání na tuto chvíli jsme se s manželi Hockrovými dali do řeči. Karel, budu mu tak říkat, neboť jsme teď dobří přátelé, není slepý od narození. Až do svých 33 let pracoval jako statik. To jsou inženýři, kteří ručí za to, že barák nespadne. Při rekonstrukci starého domu v Kovářské ulici trvali památkáři na tom, že průčelí musí zůstat, ostatní zdivo se mohlo podle potřeby nahradit novým. Na staveništi došlo ke sporu o jednu příčku. Karel jako statik konstatoval, že není nosná a může se bez obav zbourat. Při večeři ho pak zastihla rozhlasová zpráva, že dům v Kovářské ulici se zřítil a v jeho troskách zahynuli dva lidé. Podle líčení paní Jany manžel zbledl, vytřeštil oči, chytil se za hlavu a oběma rukama s ní lomcoval, jako by si ji chtěl utrhnout. Pak ztratil vědomí a skácel se na podlahu. Když ho vzkřísila, otevřel oči, ale neviděl nic. Ani když se pak dozvěděl, že k neštěstí došlo na jiné stavbě v Kovářské ulici. Po marném vyšetřování na očních klinikách a po měsíčním pobytu v londýnském sanatoriu věhlasného profesora H.G. Sherpa se přihlásil do kurzu ladičů pian, protože měl dobrý sluch a za studentských let hrával obstojně na klavír. Karel neladí jen tak někde, například v karlínském rozhlasovém studiu A, v několika předních pražských divadlech a ve Dvořákově síni Rudolfína. A právě toto povolání, při němž bývá hodiny schrben a ledící klikou trpělivě milimetr po milimetru napíná struny, mu poškozuje páteř a způsobuje bolesti hlavy. Když se paní Jana náhodou dověděla o skvělé pověsti lázní Mokřady a primáře Kaliny, neváhala a zajistila mu léčbu. Tuto volbu jsem jí upřímně schválil, neboť mám podobné problémy. Mně je způsobil psací stroj a teď v tom úspěšně pokračuje počítač. A medvěd mě dokáže zbavit bolesti i na několik měsíců. Když to říkám, Karlovy nevidoucí oči jsou upřeny na protější stěnu, kde nevidí nákres zdravé a pokřivené páteře, kdežto oči jeho ženy se neustále dívají na mě. Jsou temně hnědé a doširoka otevřené. Víčka se jen občas sklopí, aby oči zvlhčila a potřela novým leskem. Je těžké těm očím neuhýbat, jinak by člověk ztratil dar řeči. Pouze při úsměvu se v koutcích jejich úst objeví drobné vrásky jako jediný důkaz, že tato tvář nepatří dívce, ale ženě. Kolik jí může být? 35? 40? Ne, 40 ještě ne. Vy píšete? Zeptala se. Pro noviny, řekl jsem.
a chtěl jsem, aby se ještě na něco zeptala, protože jsem nevěřil, že má opravdu tu zrezivělou barvu hlasu ten nakřáplý rejstřík, který k ní nepasuje a který u žen miluji. Tak, koho tady máme? Zeptal se místo ní medvěd. I když jsem byl objednán jako první, přepustil jsem své pořadí Karlovi v doprovodu jeho paní. Dovedu si přesně představit, co se uvnitř odehrává. Zatímco chlupáč na uvítanou téměř rozdrtí pacientově manželce útlou ruku. Au! Ozvalo se z ordinace, jen co jsem na to pomyslel. Karla se ujme rehabilitační sestra Lenka, aby vyplněla dotazník. Lenka stojí za popis. Tato dívka medových vlasů je tu proto, aby poličtila medvědovo doupě svou něhou. Na rozdíl od primáře Kaliny je celé její tělo, z něhož znám pochopitelně jenom paže, nohy a úpatí malých ňader, pokryto jemným, sotva viditelným chmířím, jakým jsou obdařeny meruňky či broskve. Sluneční svit, dopadající na její kůži v patřičném úhlu, dokáže z toho vykouzlit divy podobné zárodkům svatozáře. Po vyplnění dotazníku vás sestra Lenka požádá, abyste odložili téměř všechno šatstvo a nabídne vám doteky svých prstů a dlaní. To bývá pro mě jeden z nejvzácnějších darů, které lázně mokřady poskytují. Bezpečně nachází obratle a jiná místa na mých zádech, která si říkají o promnutí, a mírnou bolestí pak potvrzují, že hledaná ložiska byla nalezena. Teprve když je všechno svalstvo prohněteno a uvolněno, vezme mě do práce k medvěd. Kdybych nebyl takto připraven k zápasu, asi bych to nepřežil. Primář Kalina uchopí předními tlapami mou nohu a vylomí ji do úhlu, v jakém v životě nebyla. Potom mi ji zkouší vytrhnout z těla a když se to nepodaří, snaží se mi ji vykloubit. Potom zkouší, jak dalece jsou mé paže ukotveny v ramenou a co by to udělalo, kdyby klouby vyprostil spouzdar. Když zaúpím, zvíře spokojeně funí. To je první kolo našeho zápasu. Pak si sednu na židli a povídáme si. Ale účelem tohoto zdánlivě neškodného přátelského tlachání o všem možném není jen oddech. Jeho smyslem je odvést mou pozornost od zásahu, který mě čeká. Vím to a přece se vždycky nechám přelstít. Medvěd stojí za mnou a prohmatává mi krční páteř, tepny, ramena a ptá se. O těch letadlech z druhé světové války, to jste psal vy? Myslíte ten článek Květech? Zeptám se a cítím, že mi medvěd nasadil chvat, kterým sevřel krk. Ten chvat, kterým jsme jako kluci vždycky dostali soupeře na lopatky. A co si myslíte o Messerschmittech 109? Otáčí mi hlavou doleva a doprava. Nebezpečné stíhačky, řeknu. Podle mě byly lepší než britské Spitfirey, řekne on. No to se teda mýlíte, protože... A to je ten okamžik, kdy mi zvíře nečekaně škubne hlavou, až to v obratlých křupne. A než se vzpamatuju, je to tu znovu, jenže na druhou stranu. Fuj, tajbl! Vydechnu a otevřu oči, abych přestal vidět jiskřičky. No a je to, řekne vítězně zvíře, a jde si umýt tlapy. Zjistil jsem, že v lázních mokřady je spousta klavírů. Skoro každý solidní léčebný dům má v hale pianino nebo křídlo. Vyjednal jsem Karlovi ladění u nás v Jeséniu, v hotelu Hvězda a také ve zdejším divadle. Chodím s ním ladit a povídáme si. Paní Jana to uvítala. Začali jsme v divadle. Už ti škubnul hlavou? Zajímalo mě. Ještě ne, odklopil Karel desku křídla a jako nějaký zaklínač vstáhl ruce nad vnitřnosti nástroje, aby se jich roztaženými prsty dotkl a zorientoval se ve spoustě filcových kladívek a lesklých strun, které se po trojicích, po dvojicích a ty tlusté samojediné pnuly v jeho útrobách. Tak to on si nechává, až si tě připraví, usoudil jsem. Karel toho kladění moc nepotřebuje. Ladičku, nejednočárkované A, kliku, gumový klínek, ruce a sluch. Klínek, jak jsem pochopil, užívá tam, kde jsou struny po třech. Vloží ho mezi dvě,
čímž je utlumí a může tu zbylou naladit. A právě ten klínek nemůže teď najít. Šátrá rukama na dně brašny i v jejím okolí, ale marně. Ten klínek způsobil, že jsem byl vyslán za paní Janou. Proč to nepřiznat? Příležitost být s tou úžasnou ženou chvíli o samotě mě naplnila příjemnou trémou. Cestou jsem si chystal, co vtipného jí řeknu hned ve dveřích. Napadlo mě, jdu si pro takový malý černý klín, ale hned jsem to zavrhl jako primitivní dvojsmysl, kterým bych se u ní mohl taky pěkně schodit. Nakonec jsem se i zastyděl, že mě to v mém věku vůbec napadlo svádět nevidomému příteli ženu, ale marná sláva, napadlo mě to, no. Když jsem došel k hotelu a zaklepal na dveře pokoje číslo 10, otevřela mi asi 50letá pokojská s šátkem na čele. Zdálo se, jako by se trochu lekla. Hledám paní Hokrovou, řekl jsem. Dobrý den, právě jste ji našel, řekla si narezlým hlasem a pozvala mě dál. Promiňte, jsem blbej, vydal jsem ze sebe a bylo mi trapně. Nejste, já jsem se jenom nestačila nalíčit, usmála se smutně a prsty se přitom jakoby proběhla po tváři, z které na mě hleděly malé, unavené oči obklíčené síťkou vrásek. Bylo to neuvěřitelné. Můžu vám uvařit čaj? Zeptala se s varnou konvicí v ruce. Ne, děkuju, přišel jsem jen pro klínek, co se dává mezi struny. Karel si ho zapomněl vzít, řekl jsem. Ten bude v saku, vydala se ke skříni a při lovení v kapsách manchesterového saka zády ke mně dodala. Takhle byste mě asi nechtěl, vidíte. Jak jste přišla na to, že bych vás chtěl, řekl jsem rychle, než se otočí. To my holky poznáme. Helejte, tady je. Podala mi gumový klínek a s úsměvem, který udělal kolem úst další vrásky, řekla. Možná, že je to tak lepší. Proklid v lázních. Ladění klavíru je léčba nemocného nástroje. Je to trpělivé uzdravování, jehož úspěch je takřka jistý. Karel začíná ve středním poli klaviatury. Neúprosně povoluje a napíná struny, dokud nelahodí uchu v oktávách, kvartách i v tercích. Teprve když je toto jádro vyléčeno a dokazuje to čistými akordy, věnuje se léčitel hlubokým tónům, kde kladívka sekají do tlustých basových strun a pak si posune židli doprava k nejvyšším, které už skoro nezní, ale jenom tak pinkají, jako byste ťukali do dlaždiček. Ta primářová Lenka, jak vypadá? Zeptal se Karel soustředěný na pohyb páky v pravé ruce. Je krásná, řekl jsem. Myslel jsem si to. Má to po celém těle, chtěl vědět. Co je vidět, tam to má. Jako broskev, řekl. Bude neobyčejně vzrušivá, řekl bych. Přejedeš jí lehce po kůži a je to. Asi jo. Jaký má oči? Modrý. Myslíš, že s ní medvěd spí? To nevím, řekl jsem. Spí, i když si vykají, to já poznám z hlasů. Jaký má prsa? Prsa má jako nový, vypadlo ze mě a Karel musel nechat ladění, jak se tomu smál. Jo, holky, kdy nás to pustí, vzdychl a potom se obrátil do směru, kde mě tušil. Nevím, jestli je moje žena tak hezká, jak si ji pamatuju. Ona byla neskutečně krásná. To je výhoda slepoty, že mi žena nestárne. Je pořád neskutečně krásná, řekl jsem. Řekni na mou duši, usmál se. Na mou duši, odpověděl jsem, protože někdy se lhát má. Když lékař klavíru doladí, uzdraveného pacienta si poslechne. Karel odložil ladicí páku, sklonil se ke klávesám a začal hrát. Byla to skladba Erola Garnera Misty, smutná jako deštivý den. Prvně jsem ji slyšel kdysi dávno od kavárenského klavíristy, když mě opustila moje první holka. Proč hraješ zrovna tuhle? Jak můžeš vědět, že ji miluju? Položil jsem mu vděčně ruku na záda. Karel nepřestával hrát a spokojen s výsledkem své práce mi do molových akordů vysvětlil.
Protože tady, kamaráde, se dostanou těsně vedle sebe D a S. Dva znepřátelené sousední tóny, rozumíš, který se nesnášejí. A když to naladíš tak, že se nejenom snesou, ale navzájem se rajcujou, tak je to piano zaručeně v cajku. Ve čtvrtek se Karel dočkal Medvědova obávaného škubu. První dojem ti byl, že mi utrh hlavu a dá si ji do vitríny, zhodnotil to, když mi ho paní Jana předávala. Zatímco ona šla do zdejšího nového bazénu, my jsme měli v plánu dívat se u mě na televizi. Je divné říkat, že se Karel bude dívat, ale protože dávali přenos tenisového zápasu, jemu stačil komentář sportovního reportéra a pár mých poznámek, aby si představil, co se na hřišti děje. Je mi blbě, řekl, když jsem ho usadil ve svém pokoji do křesla. Hlava? Jo. Nevím, jestli to ten raubíř nepřehnal. Na takový zacházení nejsou ty krční obratle zvyklí. Kroutil v křesle hlavou a pak si dokonce ukryl tvář do dlaní a mnul si oči. Pustil jsem televizi. Ozvaly se pukavé zvuky odráženého míčku a na obrazovce se začervenal Antukový dvorec. Po něm se proháněl Radek Štěpánek celý v bílém. Jak vypadá ten Štěpánek? Chtěl vědět Karel. Ke komu bych tě ho? Asi jako Petr Forman. Nebo tak jako Matěj, ty dvojčata, jestli je znáš, říkám. A pak vykřiknu, skvělá hra na síti. Skvělá hra na síti, zopakuje to po mně reportér. Dvojčata Formanovi jsem viděl ve filmu, když jim bylo 5, takže tvoje informace je matoucí, zaklání Karel hlavu s bolestí ve tváři. Prostě je to černovlasej kluk, šlachovitej, houževnatej. Teď to ovšem s tím výletem k síti přepísk, protože ho Francouz přehodí a už to nedoběhne, kdyby se přetrh. Na chvíli jsem na Karla zapomněl a sledoval napínavou hru a pak se z křesla ozvalo. Je možný, že stromy rostou na křivo a ne svislé? To je možný jedině tady v Mokřadech, protože je tady skoro bažina. Otušil jsem s očima na obrazovce. Josefe, řekl Karel podivně nejistým hlasem. Otočil jsem k němu hlavu a viděl, že už nesedí v křesle, ale stojí, oběma rukama se opírá o parapet, jako by se díval z okna. Josefe, řekl znovu tak naléhavě, jako by měl závrať a potřeboval podepřít, že jsem stál a došel až k němu. Myslím, že vidím, řekl tiše s jakousi opatrností v hlase, jako by se bál, že se rouhá. Jestli je to park, co je tam dole, tak já vidím. Je to park, Karle, zakřičel jsem a popadl ho zezadu pevně za ramena. Je to nádherný lázeňský park. Otočil se ke mně s očima plnýma slz. Ten prout se nedal zastavit. Stékali mu po tvářích na flanelovou košili a tam se rozpíjeli. Utíral se moje prsty, pak se mu plácal oběma dlaněmi po lících, jako bych se chtěl sám ujistit, že je to pravda, že se mi to nezdá. Pojď, posaď se, ukupil jsem ho za předloktí, jak jsem byl zvyklý. Křeslo je tady. Už nemusíš, ty vole, já ho vidím, zasmál se v pláči. A když se posadil, řekl, představoval jsem si tě mladšího a ty už jsi dědek. Promiň, máš hlas o 20 let mladší. Janě to musíme říct. A Medvědovi, říkal jsem ti, že to je zázračný doktor. To zvíře s tebou škublo zatraceně dobře. To jo, uznal Karel s mobilem v ruce a nedívaje se na klávesnici, stiskl po paměti jedničku. Má vypnuto, asi je v bazéně, řekl po chvíli čekání. Zajdeme tam, chci bejt u toho, novinář musí bejt u toho. Chtěl jsem mu pomoci z křesla, ale bývalý slepec vstal sám. Po několika krocích však zjistil, že to bude nad jeho síly. Mate mě, jak věci couvají, když jdu, rozumíš? Dělá se mi z toho blbě o žaludku, řekl a vrátil se do křesla. A tak se stalo, že jsem šel pro paní Janu sám.
Už na schodech mi došlo, jak je to dobře, protože do bazénu, obával jsem se, chodí ženy nenalíčené. A já jsem chtěl, aby jí Karel spatřil krásnou, aby nedopadl jako já, když jsem jí měl za pokojskou. Ten šok by mu neudělal dobře. K lázeňskému akvaparku se dá projít kavárnou. Kličkoval jsem mezi jejími marmorovými stolky a u posledního jsem paní Janu spatřil. Ukázalo se, že moje obavy byly zbytečné. Byla nádherná. Seděla s primářem Kalinou, jednou rukou pojídala zmrzlinu a druhou čechrala srst na jeho předloktí. Když jsem k ním zamířil, přestala se ho dotýkat a tázavě na mě upřela velké, udivené oči. Karel není slepej, řekl jsem zadýchaně. Všechno vidí. Oba se těch slov lekli, to jsem nečekal. Pohlédli na sebe a pak se medvěd dotčeně zeptal, co ti myslíte? Asi jste mu vrátil zrak, řekl jsem. Cestou parkem k mému hotelu Jesenius vyjádřil primář Kalina domněnku, že Karel mohl mít něco latinského, což teď něco jiného latinského uvolnilo, ale stává se to prý naprosto výjimečně, takže můžeme mluvit o zázraku. Paní Jana šla před námi rychleji a rychleji, takže jsme jí nestačili. Řeknu vám, to mě tedy samotného zaskočilo. Zafuněl zázračný lékař s pohledem na její úžasné dlouhé nohy, které se vzdalovaly. Poznámka. Ze dvou očních lékařů, kteří tento příběh četli, dva konstatovali, že je vymyšlený a odborně scestný. No, jejich chyba.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Dobrý den, pane Čvančara.
2: Jej, dobrý den.
1: Je to možný, že vy ještě žijete?
2: No, jak vidíte, no. A co vy, já už vás neviděl?
1: No, nechcete si přisednout?
2: Ale jo, to víte, já jsem stejně nějaký naběhaný, ucaprtelaný, no. Takový, víte, naběhaný jsem. No, jo, bolí jo. Mě nohy, no jo.
1: To jsem rád, že vás vidím.
2: No jo, to je.
1: Jak se vám vede pořád?
3: Ale no tak to víte, no já si nemůžu stěžovat, no.
1: No to rád slyším, že si nemůžete stěžovat. No.
2: Já nemám komu, víte.
1: Aha, no. Poslyšte, to už je ale doba, co jsme se viděli naposled, víte.
2: Je, to už je to. Já tenkrát bejval ještě ženatej, myslím.
1: No jo. Vy jste taky bejval ženatý?
2: No jo, to vy nevíte.
1: To ale vidíte to.
2: No jo, a ty jsi cestou se s mojí manželkou tenkrát.
1: No jo. No jo, s kým jiným taky, že jo? No. Jo, už si vzpomínám s tou vdovou, že jo?
2: S vdovou?
1: No jo.
2: Ale depo s vdovou. Já jsem zůstal po svatbě naživu přeci ještě.
1: Ale to já vím, já myslím jako, že před svatbou byla vdova.
2: Ale před svatbou nemohla být vdova, že jo? Žena se stane vdovou teprve po svatbě, když zemře manžel. A já jsem právě nezemřel.
1: No dobře, ale já myslím jako, že mohla být vdovou a po svatbě, když jste si ji bral, ne?
2: No jo, tak když jsem si ji bral, víte, tak byla napřed před svatbou a teprve, když jsem si ji vzal, tak byla po svatbě.
1: No jo.
2: No jo.
1: No dobře, no ale taky mohla být vdovou po někom jiným, ne?
2: Ale žena se nemůže stát, nemůže být vdovou po někom jiným, než po manželovi. A já jsem právě, když jsem si ji bral, tak jsem se stal automaticky jejím manželem. A sice hned po svatbě, že jo?
1: No jo, ale teď jste taky mohl být třeba už její druhý manžel, ne?
2: No jo, no dobře, ale žena se může stát vdovou i po jejím druhým manželovi, že jo? A já jsem právě jako její druhý manžel nezemřel. Já jsem zůstal naživu až do dneška. Vám můžu dokázat, že jo?
1: No, hlavně jste zůstal naživu.
2: No jistě. Teď to je taky právě hlavní důvod, víte, toho, že se manželka nestala vdovou.
1: No jo,
2: že jste zůstal naživu, no.
1: Já vám to věřím, no.
2: No jistě. No a co vy jste se neženil?
1: Jo, nedávno jsem se ženil.
2: Neříkejte. No. Tak to teď budete ženit taky už ženatej, ne? Co?
1: Když jsem se ženil.
2: No jo, vlastně, když jsem se ženil, no. Tak to jde automaticky, že jo, potom.
1: Poslechněte, já teď nevím, jestli třeba taky moji manželku neznáte už dřívějška.
2: Tak?
1: No.
2: A to je nějaká manželka z dřívějška?
1: Ale ne, já myslím, jako jestli jste ji neznal už dřív.
2: Jo, takhle, a
1: no.
2: Myslíte, jestli jsem ji neznal dřív než vy, jako jo?
1: Ne, já myslím tak všeobecně dřív.
2: Jo, takhle, a
1: no.
2: A to ona byla všeobecně dřív nějak známá?
1: Ale ne, jestli dřív nebyla známá vám.
2: Jo, takhle, ano, ano. Jako jestli nebyla známá dřív mě, než všeobecně, myslím.
1: Ale ne, ona všeobecně vůbec nebyla známá.
2: Ne?
1: Ne.
2: A to ona se stala nějak všeobecně známou až později, nebo?
1: Vy mě nějak špatně chápete. Jo, počkejte, já vám ukážu fotku, třeba ji znáte.
2: A vy myslíte, že tu fotku už znám?
1: Ale ne, já myslím jako mou manželku.
2: Jo, manželku, no. Aha, no jo. Hezká taková, no.
1: Jo, hezká ženská to je.
2: No. Ne, já myslím, ta fotka, že je hezká, jako víte.
1: No. Ale jinak je taky hezká, ne?
2: Je hezká, no jo, taková ostrá, jako no.
1: Ostrá?
2: Jo, jo, teda ne, vaše manželka, ta fotka, myslím, jako že je ostrá, víte,
1: no, taková. Ostrá. Akorát dole, že je trochu zvojbaná.
2: No jo, no. Má tak trochu nohy dolů, takový.
1: Já myslím, ta fotka, že je zvojbaná.
2: Je ta fotka taky, no, ta no. Taky, ono to. Hezká taková, tady ta nalevo, ne? Tady, no. Tady.
1: A ne, co? To je kozel, tady ta.
2: Tady ta ne, nebo...
1: No, ale no, tak přece snad poznáte už podle těch rohů, kdo je, kdo ne.
2: Ne, podle těch rohů se to dá hned poznat, samozřejmě, to je pravda.
1: No, ale ne snad jenom podle těch rohů.
2: Nebo jenom podle rohu, to ne.
1: No, jinak, že jo. No, no.
2: Například i podle té bratky, tady je hned vidět. Kdo je kdo, že jo?
1: Hezká taková. Ona je taková trošku tady špatně trefená.
2: Ne, ale jinak je hezká, tak to bych řekl, jo.
4: No já už budu muset jít, on totiž tady čeká můj vnuk na mě, víte?
1: No, poslyšte, to je váš vnuk, tamhle ten rošťák s tím kolem?
2: No jo, to je můj vnuk tady, no.
4: A proč jako říkáte rošťák?
1: Nebo... Víte, co on včera řekl týhletý mý manželce?
4: Ne.
1: Stará, ošuntělá kozo.
4: Neříkejte, to on řekl ten rošťák?
1: Týhletý mý manželce.
4: Ježiš, tak to se nezlobte, to je rošťák. Já jsem mu snad už 100krát říkal tomu klukovi, že nemůže posuzovat lidi podle toho, jak vypadají. Tak naschledanou, pane. Jo, to... Thank you.

0: Ty vole, sebevrah. Ty vole, s vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobrej, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit, koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady to, jo, všechno tak jak, žádný rychlý pohyby, nejsem ze šaškárny převlečený, nic, vidíte, že nevypadám jako debil.
1: No, nevím teda.
0: No, to je, jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
1: Proč bych se pouštěl?
0: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom, ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi, ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady Fred zastavil taxíka a projehujte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírali lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle dole.
1: Sbírat s lopatkou?
0: No.
1: No to bych nechtěl teda.
0: No. Na folimance propíchaný větvema pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozčílit.
1: A co bych se pouštěl porád?
0: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
1: No problémy, no. Je toho na mě moc.
0: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
1: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
0: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11. do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
1: Mrsknout? No, no to nechci teda si mrsknout.
0: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila, mám volno.
1: Dneska. Dnes. To chci dodělat.
0: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
1: Řekl jsem dneska, tak dneska.
0: Jasně, klid. Hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Hlejte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
1: No a co?
0: No, za chvilku jde měsíc pěkně.
1: No a co mám dělat, no?
0: No ne, tak... A pak je daleko ten měsíc od země, to je dálka, co?
1: Co, nevím, jak je daleko. Američani tam letěli skoro týden.
0: No jo? No ne, já mám jen na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostanu. To tak jako zajímá trošku. Hlejte, jestli máte trable, jak jste říkal, kdo dneska nemá. Já mám taky trable.
1: Jo.
0: Ale musíte tomu umět nějak, že jo, čelit. Taky, že jo. Já mám ženu, no tam mi zahybá, že jo, děti, blbci propadají, no to... A co, no, skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že jo. Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón. Takový.
1: Vagón?
0: No jako vagón, jo, železniční vagón, no bylo to levnější prostě, tak. Tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
1: Jaký?
0: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenírek. No, to jsou trable.
1: Teda.
0: A jo, hlavně se moc nehejbejte, ať nespadnete, přece jenom je to vejška teda.
1: Víc se držím zatím, ne?
0: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
1: Jo.
0: Já třeba jsem měl z chaty z vagónu, že jo? Sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
1: No nevím.
0: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábů pokutu.
1: To je dobrý teda.
0: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem zastavil u benzínky, koukám, světý gumy, pěkně dovnitř, v obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
1: No vyměnil je, ne?
0: Ne, sebral jsem si techničák.
1: To Herbol, vy jste tvrdej na sebe.
0: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
1: A co?
0: No, pamatuju, že mě vzal, jsme šli koupit Kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebo sekáč, nepak. A mě se držte, v klidu.
1: Vždyť se držím. Ergo, tak běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
0: Depreze. Tak řekněte nějaký vtip po nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
1: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem?
0: No.
1: A úplným debilem?
0: No jaký?
1: Žádnej.
0: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou. Já vás vytáhnu ven.
1: Jo? Ale nechytejte se toho.
0: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
1: Nelezte na to, budu to muset dělat znovu.
0: Žádný hovadiny, podejte mi. Je!
1: Tak to už je dneska čtvrtý policajt. Já to snad nenadřu.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych vás uvítal na veřejné nahrávce desky s názvem Ze soboty na Šimka. Je to deska, kterou pořídí firma Suprafon a dovolte mi, abych vás uvítal nejenom jako posluchače a diváky této nahrávky, ale především také jako naše spolupracovníky.

0: V úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muži a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzení nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovice. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit se o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, Bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak se mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
1: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
0: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
1: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
0: Je to kratší verš, co si vybrat.
1: Kratší.
0: Úvod to má delší.
1: Úvod to má delší.
0: Tak to zkrať.
1: Tak to zkrať.
0: Neopakuj všechno po mně.
1: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
0: Co je zase?
1: Teďka koukám, že se nebudu pustit uklonit.
0: Proč by si se nemohl uklonit?
1: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
0: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
1: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
0: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
1: Sedí pana. A nebo já už ten nadpis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
0: No.
1: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
0: Musím tě na se soustřeď trochu.
1: Celý splet. Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
0: Je to možný. To je zoufalec.
1: Sedí zoufalec.
0: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každýho slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
1: To by to říkal se bláze, nebo
0: no, asi
1: co?
0: Jo, vypadá to tak, že pro už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. No, tak s touhle figurou objíždět no, města.
1: Tam nechali ani zejde, ty.
0: Bude, ti jim tam stačí.
1: To víš, že jo, nevím, byl sympatický aspoň.
0: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
1: Já dostával přídavky. To tě nedostal, ty chytré. Budu zabývat s ním.
0: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
1: Sedí banda. No,
0: už je to tady, to povídám.
1: Já jsem úbromný kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený.

0: vynervovaný, že to dál nejde. Až má rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý vůbec. Nebo mezi vás vletí. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho a už je to na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
1: Opravdu teda, to se má s tím kluby. To jste odtali, že může vůbec ti páta.
2: To jsi se vycajchnoval, ta, já tady vojemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
0: To bych já mám.
2: No tak to koukej zachránit, tohle byl trapas.
0: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paně, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do 9:30. Ježíš Maria, to začínám. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
2: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svolně řeknu. Ty si to poslechni taky, to se vůbec neliší od těch veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frišten.

0: Ano, to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama. Citové drama. Sid. Klid. Jsi nějaký cancor? Na mě někdo zapomněl, nebo já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama Sancho. Citavé drama, jedeme. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rád, no. Dva od lásky.
2: Dva náš přesnici a přitáhnu.
1: To byl zase on. Už je pejč. Dva od lásky. No zůstaňte.
2: Mám začít. No.
1: Zatracená práce.
2: Ne, zatracená. Skrývá prasklou duši.
1: Skrývá, skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Poprava. Tam je promu duši, já si prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, já si prasklou duši, já to zkazil.
1: Poprava. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Jak se mám zmatku duši?
1: To sama matka duší.
2: Ale ne, zmatek jako chaos.
1: To
2: chaos,
1: sama chaos. Matka duší. Chaos, chaos, chaos.
2: Duši mi dáme si
1: šípe. Duš šípe. Nemáme.
2: Ne, duš jako hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola.
2: Dva si dva si šípe.
1: Hola,
2: Dasí.
1: Hasí.
2: Dasí.
1: Hoří.
2: Dasí.
1: Dasí.
2: Set meči.
1: Set meči.
2: Moment.
1: Moment.
2: Zachraňme si aspoň čest.
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Šest! Šest!
1: Tak... Šest!
2: Cože?
1: Tak je jedno!
2: Je to jedno!
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny!
2: Když máš... již mizí,
1: mizí
2: láska. Příjmenina?
1: Co to?
2: Příjmenina. Příjmenina.
1: To se čte jmenina.
2: Já si držím textu, já bych se nepřijal ani písmenko, tady je při sexu jako šranky.
1: Já bych. Ne, o to vydejte, vy jste svědomitej, ale to se čte jmenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte říct, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: A to už je nečte křoksalo, už. Já se držím textu.
1: Ale ty to musíš říct, jak se to čte, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatorista? Na koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Tedy ne můj slavý duch, tvůj slavý duch, ale já to říkám, že to říkám. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Netručuj!
1: Na vás saláku, trafiku.
2: Můj slavý duch se tam žel. Všechny to čem jde!
1: Můj slabý duch se klamá. Tupec je nepotrhlý. Suflér pomatený.
3: Víš, než nemilce se vás
1: zavím. Víš, než i milce. Jsem vázán od svídíkem. Ocel.
3: Ať jsem z žalostí. Mlčov, ať jsem z žalostí. Ať
1: bojí
3: s protivníkem.
1: Odevzdám
3: čistou. Mlč, říkám. Odevzdám čistou. Odevzdám čistou. Jak jsem obdržel. Mám věru víc všetky. Proto mlč, proto jich nejpalostí. Set. Ty hraješ!
1: No tak co mi to vedeš?
3: Pomstě!
1: Pomstě!
3: Bez milosti!
1: Na jej!
4: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se Žížalou, jenže Žížala teď nežije. A kdo na něj dává pozor, ty? Mlč, prosím tě, před chvilkou Žížala žila, sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dává pozor, ty?
1: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi jim přikryl.
4: Přikryl, tak se pochlub divákům, čím si Žížalu přikryl.
1: Já jsem jim přikryl žehličko.
4: Tak prosím. On má dávat pozor na Žížalu a on ji přikryje žehličkou.
1: Ale ta žehlička byla studená.
4: Studená. Věruška je teď studená.
1: To se tady rozčileško, to byla věruška.
4: Moje.
1: No, správně tvoje, ale než jsem ji dal k narozeninám, kdo si ji ulovil?
4: Ty ovšem, já jsem...
1: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil. Chytil jsem ji na kapra.
4: Ano, chytil si ji na kapra. Ale čí to byl kapr?
1: Tvoj.
4: No tak vidíš, tak mi kapra vrať. No dělej, kde je ta ryba?
1: Voda jí vzala.
4: A kde je ta voda?
1: Voli jí vypili.
4: A kde jsou ti voli?
1: Páni je snědli.
4: A kde jsou ti páni?
1: Na zbytové zakopání.
4: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu Věruška patřila.
1: A kdo ji naučil malou násobilku, co?
4: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když jsi potom začal z tohle konce, tak dopak jí naučil perfektně tančit českou besedu.
1: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo?
4: No, co si myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
1: A myslel, že jí budeš polikat.
4: Českou besedu.
1: Ale Žížalu.
4: A prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo Žížaly. Za trest.
1: Já to neovládám.
4: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
1: Páni, dám beseda začíná.
4: Nech toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi kříženej se šakalem. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
1: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
4: Ať hrajou, jsou za to placení, pánové. Česká beseda, jo, to byl záchvat tropického šílenství.
5: Já tě varuju, naposled tě žádám tančit českou besedu.
1: Já musím partnerku,
5: tak si najdi, Žížala si taky partnery hledala sama.
1: Jo, a kde si
2: on bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej se bazoury. Dajte.

0: takovýhle mrož ošklivej.
1: Dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo duo Hitchcock. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by teprve bylo trapné.
2: Odmocňovat neuměla.
1: To ty neumíš taky.
0: A ty taky ne.
1: A ty nejsi žížala, vy?
0: Ne, ty taky ne.
1: No, to nejsi žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec
0: bavit.
1: A
0: já s tebou taky ne, a tu krabičku si nechám, abych měl na výrušku památku.
1: Krabičku mi dáš, ty žížalý vrahu.
0: Taky nedám, ty žížalý mariaku.
3: Co se tady zase hádáte? Čí to krabička?
0: Moje.
3: Když se neumíte s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
1: Vidíš, to máš to. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
0: Já nebo mám doma oce a teď čekáš píčku. No,
1: uvidím.
4: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon. Doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
5: No tak, a proč zrovna já?
6: Na koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
5: Tak se zeptej druhýho po ruce.
6: Koho mám druhýho po ruce?
5: No třeba tady, jak jsou za námi.
6: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
5: No tak jestli mají školy, tak můžu taky něco žblepnout.
6: Samozřejmě, to by mohli, a to by si za ně musel na ty nástroje hrát.
5: Co myslíš, že na tom je nadechnout?
6: No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu, nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
5: Máš taky boty hezčí než v obličeji.
6: Tak promiň, to jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Luďku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska?
5: To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka.
6: Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo?
5: Nic nepředváděl, aby jsem se díval na ženský.
6: Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku.
5: A pak se budem podívat na ženský.
6: No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme i podívat třeba i do zoologické zahrady.
5: Tam budou ženský.
6: A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit.
5: No ale já mám dietu.
6: Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodějí. Domluvíš se, řekneš, milá paní, tuřín mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
5: Jsem.
6: No tak vidíš.
5: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
6: No to ti zase nezaručuju. Už tě uvidí v kleci v zoologický, to i já bych pochyboval.
5: Proč, když to bude na kleci napsaný?
6: Co tam bude napsaný?
5: No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý.
6: No, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
5: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, sobota.
6: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak za prvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
0: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
6: Tak kdo se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
0: Kreslil jsem si ho, ne?
6: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
0: Nohou asi,
6: no, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
0: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém písmu,
6: no, o obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuju, že zouměl, kde jsi se ho naučil,
0: no,
6: obrázkový? To kde, to řekni ty nám?
0: No, to řekni ty nám.
6: No, tak nám to řekni,
0: tak nám to řekni.
6: No, kde jsi se ho naučil?
0: No, od Indiánu.
6: No, od Indiánu, to je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu,
0: ne? No, Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád mě to naučil.
6: Jakej?
0: No, budeš se divit.
6: No.
0: Olda Šetrnej. No,
6: no.
2: Já jsem s ním vykouřil mírku dýmu.
1: Přestaň žvatlat, indiáni tě naučili v obrázkový písmo, ty si s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožný ho přitom skalpovali. Přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil.
2: To jsem si jej vedl tajným písmem.
1: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano přátelé, tady Homo Dieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam, záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propos
2: lidi... Ale nech si to.
1: Co je zase?
2: No. Co je? No.
1: Co se stalo?
2: No nikoho nenazývej atrapou.
1: Ale prosím. Já neříkám atrapa, říkám apropo.
2: No, tak si to ne. No. Je jedno, atrapo nebo...
1: No, co prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma.
2: Můžu, ale neprozradit.
1: Ale prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na žence.
2: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
1: To tajný písmo, jo? To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je tu tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
2: Doporučuju a nashledanou.
1: Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ, proč?
2: Co?
1: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
2: Proč?
1: No proč?
2: Pro slepičí pot.
1: Nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
2: No doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, když, kdož, tací, kteří by již o dětství, tací, kteří si deníček píší již o dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
1: Přestaň pouštět páru a plynulej!
2: Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou... Hrc?
1: Promiňte, váženice, ale vypadni, ty nejsi ve formě dneska.
7: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frč neboli třecí pohyb liším ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? Elektron nám přichází plynulým tokem z liště ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč nám má být záporně, liště ohn kladně, že? Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější straně.
1: Promiňte, že...
7: Protože elektřina v hodinách nesídlí.
1: Uklidněte se, člověče, promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek, ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste tak měl činit nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší formu.
2: Podívejte se, pane inženýre, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom se jaksi zastupovali diváckou obec, pane inženýre, abychom jaksi postupně na vás nakladli.
1: Otázky. Kamarád myslí zatím otázky.
2: Kamarád myslí otázky.
7: No tak, jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy u nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem, pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jak si v zásadě souhlasím, že?
1: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
7: No tak v zásadě se to tak dá říct, co všem pokud o širší...
5: Když já si doma.
7: Ano, prosím, ještě.
5: A vzrechneš
7: no, prosím,
5: doma.
7: Jistě, doma, v domácnosti.
5: Domácnosti, jistě, nebo doma.
7: Ano, no.
5: Zapnu žehličku.
7: Ano, no tak. Prostě, nebo spotřebič nějaký.
5: Nebo žehličku.
7: Ano, jistě.
5: Nebo spotřebič.
7: Ano, no, prosím.
5: Děkuji. Tak někdo, někde musí začít leštit tyč.
7: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
8: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre.
9: Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
5: To nejsou rybáři, já je znám.
10: Rybáři, no.
5: Nic nechytli ještě.
10: Ale co pak jsem tady hovořil o rybách?
9: O sítích.
7: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popleco. To mi připadá komik. No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napojená proudem z elektrárny.
5: A o tom jde. Takže o tom bude. A o tom bude. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že to prostě všichni třou, lišíma, ohorama, výrnik, stýrnik, nějaký, to... Tohle byly litlový tyče. No musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pitluně, ne?
9: No, určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích vohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každej vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
5: No jo, proto se z nich kouří.
9: Proto se z nich kouří. Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
7: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec.
9: Proč?
7: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakuj, z možných vzniků elektřiny tření.
9: Tření.
7: No jistě.
9: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
5: No se ty třel hlavou vodno.
9: Tak je to možný,
7: podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, s liščím ohonem a sebonitovou tyči nic neříká,
9: nic.
7: Já vám ho bohužel předvést nemohu.
5: Bohužel nic.
7: Bohužel já vám předvést nemohu, já nemám k dispozici, bohužel.
5: Já to... Neříká bohužel.
7: Ale dejte pokoj s tím bohužel.
5: Nic.
7: Bohužel vám ho předvést nemůžu, protože nemám k dispozici bohužel liščí ohon, že? Ale pokud o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů, poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky.
5: Bohužel nic, kosti.
9: Ano, nemám. já mám.
7: Výborně, podívejte se. Z lehunka otřu o rukáv,
9: ano.
7: To za prvé, a nyní z lehunka zajedu do vlasů.
9: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
7: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
9: No tak vlastně prostě... už vám asi nenarostou, ano, kde nic, tu nic, že? Tak. Ale ohon liščí a někde se ženu.
7: No já bych vám byl těšil,
9: ano, já mám konex.
7: Jestli moment. Máte tu možnost.
5: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
7: Ano, ano.
5: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
7: Ano, ano, ano.
5: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liščím ohonem a elektřinou chápu.
7: Ano, ano, ano.
5: Ano, jo. Protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, tam se nikdy nesvítí.
7: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
5: Jo, a to jsem vám ještě neřekl všecko, pane inženýre.
7: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce vrátil.
9: Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
7: Přeče, tohle to není z lišky.
9: To není, já přeci v těch lešatech teď nepolezu někam za liškou do nory.
7: Přeče, kde jste to vzal?
9: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypůjčil.
7: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
9: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
7: Tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
9: Je to byl váš? No byl vám podobný. Ale buďte klidné, je tam uvázaný. Ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
5: Pohlaďte si ho, dítě je váš.
7: No dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím v ruce od sasího psa.
9: Ale to víte, že nedržíte. Buďte klidný, pane inženýre.
6: To bych si přeci nikdy nedovolil.
5: Kamarád v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohon, pane inženýre.
6: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
3: Ale mě 12 se starým německým ovčákovi.
6: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
3: Ale ovčák, vlčák, vždyť je to jedno to samý.
6: Jste si tak jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
5: A vlčák je žere.
3: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
5: Pane inženýre, aha, že vy to máte nějaký pomotat?
3: Cože, co si to dovolíte, abych mohl být váš táta?
5: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
6: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyřech. A je to.
3: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka B.
5: A vy myslíte ovčáka A.
3: Ale ne, já myslím ovčáka hav, hav.
6: Pardon, vlčák dělá hav, hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
3: Ale ovčák dělá taky hav, hav.
5: Pane inženýre, a jak pak dělá kozička?
3: Co? Kozička?
5: Kozička.
3: Co kozička? Jaká kozička? Hlejte se, nechte toho. Vraťme se k elektřině.
6: Jistě, jistě, podívejte. Vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
3: Ale já ho chápu.
6: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny. Ale o to nejde, ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
5: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
6: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
3: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
6: Jak to? Vždyť jste vlčák.
3: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
5: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
3: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
6: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
5: Jak to?
6: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.
3: Co je zase tohle?
5: Židle.
3: Židle. No a co židle?
6: No humor.
3: Humor ze židlí.
6: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízený nepodceňujete.
5: Stačí trošku přemýšlet. Hlejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
3: No já taky nic nevím.
6: Tím spíš vám to půjde.
3: No, tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
6: No.
5: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat
3: ne,
5: na ten náš byt.
3: Ne,
5: vy jste asi přišel podívat na ten náš byt.
3: Já nikam nejdu, mám být za těma dveřma.
6: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
5: Proč byste taky nachodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás proto s manželkou hnali.
3: Ale počkejte, s jakou manželkou?
5: No se Šimke.
3: Šimek, to je vaše manželka?
6: Jako.
3: No jako. Nic jsem neřekl. No. Tak já za ty dveře. Už jsem za dveřma.
5: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
6: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
5: A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
3: Tak se jdu podívat na ten váš byt.
5: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť, mámo?
6: Správně tak. Byt je to pěkný, pane nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
3: S kým?
5: No s bytem.
3: Vy se s ním budete loučit?
6: O jako.
3: Nic jsem neřekl.
5: No, pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
3: No tak, no, to bych si dal.
5: Dostaťte se.
3: No jo, ale tam se těšíme.
6: Já jsem manželka.
3: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
5: No jistě, přece si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. pro mě, možná pro vás a pro ní.
3: No tak já si na ní teda sednu.
5: Ale ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět, to už je prozrazený.
9: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Povrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu nárožný.
3: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
9: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
3: Jo, tak.
9: Já půjdu za dveře.
3: A vy se na nás budete dívat klíčovou děnkou.
9: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
5: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
9: No, tak jeden.
5: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
3: Budeme-li mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
5: Ale ne, velký.
9: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
3: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
5: No jo, ale to ty byl ještě nárožný. Teď já se Šimek a navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak co tady mluvíš o suchu, čověče?
3: Já vím, on je nárožný, on je teďka zadvezma, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
9: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem nárožný.
5: Ale teďka seš nárožný.
9: Ale já vím, že jsem nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
5: No vidíš to, to vlhkost nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
3: Prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bysme mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty v obaj, mu dáme klíč od pramice a byty na lodi.
9: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožní sedl omylem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, jdeš za dveře, budeš nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jet.
3: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, aha, pan Sobota.
5: A ne, nárožný.
3: Aha, pan nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
5: Ale ne, kuchy, přece nepolezu do vlhkého bytu, nejsem blázen, jsem nárožný.
3: Já vím. Předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi nárožný, jsi zadvezma a víš, že byt je příliš suchý.
5: Ale nejsem zadvezma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
3: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
1: Protože jsi mu řekla, že byt je příliš vlhký.
9: Proč jsi mi to říká na tohle stav?
3: Protože jsem neviděla, že jsem tvoje manželka.
9: Ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka, já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
3: Ale kde jsem si humor nepředstavoval?
5: Jak ti to představoval?
3: Já nevím, jak veselé.
9: Jak veselé?
3: No, víno, ženský nějaký zpěv.
5: Víno, ženský zpěv, tak manželka už něco pila, ženská to je, tak ona ti něco zaspívá.
9: Jine cowboy, širou stepí, žena byl ty slepý, lásku žavou.
3: Nechte toho, zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
9: Já to o mě urazil.
5: Zaběhneme si ho, mámo.
3: Já budu po krku.
11: Rádio Jich Cymbálka.
12: Tož vitajte, milí přátelé. Vitajte vy všetci, co sa rádi smějete, co máte rádi dobré vínko a dobrou zábavu. Víte, každý z nás sa sem tam pozastaví, aby sa poohlédl za tým, co sa mu v živote podařilo udělat anebo nepodařilo. A tak a já jsem sa na sklonku tehoto milénia rozhodl vám, se kterýma jsem sa dlouhé roky setkával, jak na pódiu, v televizi, rozhlase, anebo jenom tak u pohárku dobrého vínečka, nabídnout to najveselejší vyprávění z mojich nahrávek. Za ty dlouhé roky jsem učinkoval s hodně muzikantama, ale určitě tá kapela, ze kterou jsem toho najviac prožil, byla Moravánka Jana Slabáka. Tož na samý úvod sa podívajeme do Letovic, kde bylo s chlapcama z této kapele opravdu veselo. Přeju vám dobrou zábavu.
13: Letu se tady a není záchrany. Tož ještě jednou pěkný dobrý večer a dovolte aj mě, abych vám popřál tu najlepší pohodu, o kterou se vám starají tyto šikovní chlapci. Tak to říkáte, tety, no to jsou fešáci, co? Keď si svobodní před důchodem. Ale musíte uznat, že najšikovnější z celé té partie je můj velice dobrý kamarád a váš rodák, náš dubista Zdeněk Lihán. Potleskajte ho za studíci. Smrdí po borovičce, no. Ano, tak ale Víte, on vždycky říká Fransku, já mám taký problém. Já když vezu u nás na Karlov do hospody, poznáte tu Karlov univerzitu tady, že? On už má třetí maturitu tam, jo? Tak vždycky ve mně začnou bojovat takový dva duchové. Jeden duch říká Zdenku pí, druhý říká Zdenku nepí, jeden říká pí, druhý říká nepí, a než se ty dva duchové mezi sebou domluví, já jsem načápaný. No. No a nemusím ještě vzpomenout dalšího kamaráda, kterého tady mám, a to je náš tenorista Miloš Kučírek. Potleskajte, Miloška. Počkajte. Milošku, jak se na tebe tak dívám, ty hodně po ten světě cestuješ, co? Že už máš aj vlasy spakované. No ne, ale jinak je to všecko pořád, klubia sami chlapci. A taky, jak se říká, že jeden je po tatovi, druhý je po mamě. Já jsem byl včera ve sklepě, to jsou po opici. No vidíte. Chlapci, běžte si odpočinout, máte tam ponalévané, zapeskáte chlapcom ještě na pohárek. No. A lidé, jak se jináč máte? Dobré, jak jste na ten s vajcama? No. To bývá kombojka, že? Jak to bylo drahé, no, před týma Vánocama. A Vánoce proběhly u vás, dobře? No, já si byl na Vánoce celý takový namňako, za to na Silvestra jsem byl úplně tvrdý, no. Ale jinak u nás byly pěkné Vánoce, já si mojej starý podstromejček koupil klokana, no co proč, aby ho naučil, jak se skáče z prázdnou kapsu. Však to bude potřebovat, no ne? No, máno, že je to těžké. Tak je, počkaj, to jsme vám hráli na severu tam v Ústí nad Labem. Tak to se má jmenovat jen Ústí, že tento rok samozřejmě nad Labem je, no. No, to je všecko, ale jak byly ty volby, já jsem volil erotickou stranu. Ano, to Fede, to jsem šel s mou starou manifestačně a tu erotickou stranu toho šuplíka sem hodím. Protože podle mě, mě má nejpěknější vládní program, lebo ty jediný si opravdu zvykají na tu chudobu, na schůze chodí na hatý. Ano, koukáte všelijaké ty hambaté plese, co? A těch časopisů, co je, Playboy, Sex Tabu, to můžete včelka, ani na ten záchod to nemůžete dát. No, lebo jedině potom, že byste z toho postřeli to pixe, co víte? No. Ale aj u nás včelka je v Lanžotě, máme pobočku té nezávislé erotické iniciativy. Ano, můj starešek je předsedů z dobrého kořina, co? To je ten jihomoravský kohout, no. No, reprezentant. Tak není vám dávno, jsem se vám stavil na schůzi, víte, mají to na obecné škole, tam mají tabulu, aby se to všechno nakreslili zrovna. No, akorát vám tam probírali, také dobré téma měli, způsoby jeho milování. To byste, chlapci, nevěřili, co všechno ze svou starou můžete dívat za kotrmelce. Ano, to bych ho potom poslal do toho cirkusu Humberto, no. To máte všelijaké milování, španělské, když vás tlačá boty, italské a francouzské, a ze zadní lavice se ozval soused, zakřičal, že chlapci, ještě vám tam chybí indické milování. Říkáme ty, jak je to indické? On říká, no jaké, no včera jsem se tulil k mojej a ta zavrčela, že tato nech to na Indii, no. Indické milování, že nech to na Indii, to by bylo delší než Dallas. Jo, nemá také tolik dílů. No, ale proto je taky můj stareček předsedů té strany. Lebo si zebral nakonec schůze slovo a řekl velice pěknou věc, že chlapci, já vám poradím, jak na to. Když já se jdu tulit k té mojí, tož jí nasadím plynovou masku. Jsem pěknější, zadrý vám do toho nekecá, a když si ucpete filtr, tak se buháže jak 18 letá. Co říkáte, chlapci? Plynová maska. To je dárek Modožo. Ano, a až s tím chobotným to můžete koupit. No to jsou dneska i všelijaké ty erotické pomůcky. To u nás vyrábí gumosex. To je zmíněj kvůli vátému sortimentu, tak co lehátka už tam nedívají. No, taky to vám taky jdu po lánžotě, po tém našem budoáři, tam máme ty butiků nasáčkovaný. A jdu vám tak okolo drogérie, říkám na krucinál, na co to dostali za ty nové barevné kolky do Vinohrada, nebo co? Tudy jdu blíž, to byly ty Robertky. Aška tady pichlo, že vyvážáte slav ráble, no. No, ty jsou dobré, ty vám vyteču za 3 minuty aj s baterkama. Tam nemusí být jeden zajíček, ten Duracell, víte, jak poskakuje v té reklamě, tam bubnuje. Ale za to vám automaticky poskáču celou zahradu. Ha? A bez namáčaní. To je dneska i bez toho namáčaní důležité, co? To se jí nevrznete. Ježíš, to jsou zase všelijaké ty reklamy, co? No, mě se najvěc lubí ty reklamy, že skvrny od vizíru najlepší vyperete variely. Co, to neznáte? Nebo Heleno, ty kradeš? Protože nejsi tak hůba, abych nakupovala, no? Alebo ta moja fernet a rum každý v jedné lahvi? Já ne, já se chci nemožrat a jít, no. Ano. Dobré to je. Je? Tetino, vysmrkajte se, kde mě odkažete se. Tady v té první řadě tak se vyjímáte pěkně. A i tu halenku to máte v nějakém drahém prášku prané, co? Nebo ty barvy se vám tady tak smějí, no? Ani nemusíte být profesorku matematiky, no. No, ale ty prášky, ten Ariel, používáte ho? Ten je vynikající na tu zažranou špinu. Protože je špína zažraná. Ha! A moja stará vyžraná, to už tam nenapíšu. Je, počkajte, já si trošku odfúknu. Počkaj taky, naša stařanost blblá týma reklamama. Šva a koupila myslím kilo toho vizíra, to vizíráme, mizíráme, víte? Šva, že to vyskúša na těch starecových spotkách, jak to funguje, no? No, tak vám to donesla dom, na těch spotkách udělala uzel a vložila ho do kapsy. No a začala to prát, teda bez namáčaní, na to jsme si dali zvláštní pozor, no tak schovali jsme ji škopky, no. No starý člověk lehko zapomíní, lidé, oprava to, pověsiva to na dvůr a šva pro další várku. A než se vám vrátila, tak nějaký chuligáni jí to prádlo poschovávali. Ona vám vyleze chudáčisko, čučí na ty holé šňůry, zakřičí žinok, rucinálu neuvěřitelný, aj skvrna otřešní zmizla. A zase jí bereme ve škopkách, no. Ježiš, ale jak jsem říkal, já nemám nic proti tým reklamám, to je výborná věc, jak uteká ten teleshopping z toho rodina, ta kometa přes tu televizu, kukáte. Jsem koupil z toho všelijaké ty roboty, ty mačkače, hranolkovače, která má tak dořezané ruky od něho už, no. Ale po minulé také to jsem vám šiju a koupil jsem starý ten Tampax. Ne? Taká zrená škatulka. Tam je napsané, že aby už mohla dělat to, co dřív dělat nemohla. Ša, sa jí nechce do Vinohrada? Říká, zebere si tam, pak sa mašíru. Zadarmo tě budu živit. Ta, já nevím, kam ty naftaný strčíva, ale létala tam jak Gagarinova raketa. Oči vylézly jak světlomety z Toyoty, no. Velice, no, dobré to bylo. A není dávno měla moja narozeniny, no, už také, ježiš, kulaté, jsem za prašky přes kapsu, pořád vám třeba nějaký ten činčlový kožíš, to zdechlého kocůra, no. Ne, já jsem jí koupil k narozeninám Pampers. Ano, ten růžový, však to potom nosila místo ušánky. Ano, na to, když napadá sníh, to se nepromočí, víte? Je nahodně promočení. To se můžete promočit, kolikrát chcete. Takovou kulu tady měla ze sněhu. Ani kapku to nepustilo. No, říkám, a dovnitřku ještě koupím tu vložku Alweiss. No. A když skočí z hůry, aspoň se nic nestane. Co? No, bude vybavená. Je, takhle to musíte. Ale najvíc na ty reklamy doplatil můj soused, no chudáči spožmatlavý. Tak se vám ke mně opatrno šmúral, potkal jsem, víte, taký celý zmoklý bimstežeckého rozm, takový celý pokřivený, říkám, Brunále, co ti je? Ke Francku ani sa neptaje, že stará ti mi začala kupovat ten blikdamit. Říkám, však co je na tém, tak to je dobrá zubná pasta. Máš potom takový ten čerstvý luf z huby? No říká, to ani ne, ale tvrdnu mi vajca. Chudáčisko slunce.
11: Jak šel bednář za stříbrným králem. Úplně až na konci vesnice, hned vedle kovárny, měl svoji dílnu bednář. Od rána až do večera řezal a hobloval prkna, stloukal bedny a nebo bušil na obruče, když dělal buclaté sudy. Pár kroků od něj mlátil do kovadlin zase kovář. A tak si tam v tom rámusu spokojeně žili a pracovali celá léta. Až do té doby, než se stala ta divná věc. To bylo tak. Na vesnici padl už pomalu soumrak a bednářova žena volala z kuchyně na dvůr, že je večeře na stole, aby si pospíšil, ale bednář, že ne, že musí ještě něco rychle dodělat. A jak tak buší ze všech sil do sudu, aby to měl co nejdřív z krku, najednou se mu zdálo, že to pod tím sudem tak nějak podivně duní. Dá sud na stranu, zadupe na zem, duní to ještě víc. Co by to tak mohlo být, povídá si. Vzal motiku a začal v těch místech kopat. Kopne jednou, kopne po druhé a teď už to duní, až uši zaléhají. Najednou mu to pod nohama zapraskalo, hlína se propadla a tak, že uskočil. Kouká, v zemi je díra, že by jí prolezl medvěd a táhne z ní zatuchlý průvan. Bednář nelenil, vzal skulný provaz a že se do té díry podívá. Žena lamentovala, ne tak pro tu vystydlou večeři, ale kdo ví, co ho prý pod tou zemí čeká, aby se mu nic zlého nestalo. Ale bednář povídá, to by to hrálo, abych nevěděl, co se skrývá pod mojí vlastní chalupou. Vzal si lampu, uvázal provaz a spustil se dolů. Žena za ním ještě volala, že mu schová večeři do trouby, ale to už bednář neslyšel. Tma v té díře byla, že by se dala krájet. Ještě, že mám sebou světlo, bručel si bednář po dvou si a pomalu sjížděl po provaze dolů. A jak se tam tak do toho podzemí spouští, už si myslel, že mu ten provaz snad nebude ani stačit, narazil na dno. Zvedne lucernu nad hlavu, rozhlíží se kolem a vidí, že je v nějaké podzemní chodbě. Vlhko tam bylo a po stěnách stékala v pramíncích voda. No, moc přívětivě to tady nevypadá, zabručel. No, ale když už jsem tady, přece se nebudu vracet. A vydal se tou chodbou dál. Ta se všelijak kroutila, zdvihala, klesala, zatáčela a konec pořád nikde. Už si bednář v jednu chvíli pomyslel, jestli se snad přece jenom neměl vrátit. A jak se tak zastavil, aby si to ještě všechno dobře rozmyslel, zahlédl ve světle lucerny, jak se na zemi něco leckne. Schýbne se a on to nějaký prapodivný kámen. Hýří všemi barvami jako kocouří oko a třpití se, až se oči přivírají. No jo, to bude asi nějaký drahokam, řekl si bednář. Tak to už se teprve jen tak nevrátím, to bude žena koukat. Strčil kámen do kapsy a šel dál. Ale sotva ušel pár kroků, chodba se pruc zatočila a bednářovi údivem div nevypadla lampa z ruky. Ocitl se v obrovské jeskyni, kolem stěny ze zlata, hromady stříbra a drahého kamení, a mezi tím pobíhali malí stříbrovoucí mužíci a všelijak ty drahocenosti přenášeli, váželi, rovnali a skládali. Bednář tam stál, pusu do kořán, a rukou si musel zastínit oči, jak se to tam všechno lesklo. Ti malí mužíci se k němu hned seběhli, smáli se a tahali ho za kabát a hned, že ho povedou ke králi. Bednář se nechal vést, byl z toho všeho celý vyjevený, pořád se nemohl zpamatovat. A přišli ještě do větší jeskyně, kde bylo ještě více zlata a drahého kamení a pobíhalo tam ještě více těch malých fousatých mužičků. A tam uprostřed vší nádhery seděl na trůnu malý stříbrný král. Měl na hlavě královskou korunku a spod ní mu trčel na každou stranu jeden stříbrný vlas. A kolem něho seděli v kruhu malé roztomilé víly, zahalené v dlouhé průsvitné závoje. Co si přeješ, bednáři? Zeptal se král tenolinkým hláskem, ještě tenčím, než byly ty jeho dva stříbrné vlásky. Bednář začal něco koktat, pořád mu z toho všeho šla ještě hlava kolem, ale pak si dodal odvahy a všechno tomu stříbrnému králi popravdě vypověděl. Jak to pod tím sudem tam nějak divně dunělo a jak tam kopal a objevil podzemní chodbu a že je tady jenom ze zvědavosti a že vlastně vůbec nic nechce. Stříbrný král si to všechno vyposlechl a potom se usmál. Ty nic nechceš, povídá. Ale já bych něco chtěl. No neráčej se zlobit, vaše mrňavá jasnosti, řekl beznář, kterému už trochu otrnulo. Co vy byste mohl chtít po chudým chalupníkovi? Ten malinký stříbrný král se zase usmál tím svým tenonkým hláskem a řekl, chtěl bych tu tvoji lampu. No jen se podívej, čím tady svítíme.

jenom jednu věc. A co pak bych mohl dostat? Polkl bednář, rozhlédl se kolem a olízel se. No, to záleží na tobě, řekl stříbrný král. Můžeš dostat zázračnou vodu, po které se i hned omládne, kus zlata nebo drahý kámen. Jen si vyber. Zlato, byrkl bednář a chňapl po žluté hroudě, která se mu povalovala pod nohama. A nebo tady taky můžeš zůstat, řekl stříbrný král. Vyber si vílu, která se ti nejvíce líbí. Na ta slova povstaly všechny víly, co tam seděli v kruhu kolem krále a usmívali se na bednáře. Nejvíce usmívala ta víla, která měla vlasy spletené do culíku a na hlavě mašličku. Je to je krásná. Bednáře až zamrazilo. Ale taková nějaká malá. Můžeme ji zvětšit, to není žádný problém, usmál se stříbrný král. V tom se bednář vzpamatoval. Ne, to nemůžu udělat, depak, řekl a potěžkal to zlato. Já jdu domů, to bude mít moje žena radost. No, nevím, jestli z toho bude mít tvoje žena radost, řekl stříbrný král. Z té už bude dneska stařenka. Pak stařenka, smál se bednář, teď je to holka jako lusk. Jo, hochu, to byla kdysi, řekl stříbrný král. Ale u vás na zemi utíká čas daleko rychleji, než u nás v podzemí. Ty jsi tady chvilku, ale na zemi je to už řada let. No tak to teda zase ne, křikl bednář a praštil s tím kusem zlata na zem. To mi raději dejte tu zázračnou vodu, co se po ní omládne. Ale už si nebudeš moci vzít nic jiného, řekl stříbrný král. Však o to taky nestojím, načepířil se bednář. Jak by k tomu ta moje chudá ženská přišla, stála při mě v dobách zlých i dobrý a já bych se jí měl takhle odvděčit? Jak chceš, řekl stříbrný král. Dal bednáři zázračnou vodu, bednář mu dal lampu, rozloučil se a stříbrovou si mužíci vedli z té tmy ven. Vyleze po provaze na dvůr a co vidí? Chalupa je na spadnutí a po dvorku se šourá nějaká stařenka. Hned jí dal napít zázračné vody a jaký div, místo stařenky tam stojí jeho mladá žena. Tak, jak jí tenkrát opustil, to bylo radosti. Počas se si bednář vzpomněl, že má v kapse kabátu ještě ten drahokam, jak ho tenkrát našel v té podzemní chodbě. Prodal ho a měl peněz na dvě chalupy. A tu díru na dvoře zaházel kamením, aby ho zas náhodou nenapadlo jít za stříbrným králem. Třeba by už to nemuselo tak dobře dopadnout.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: V celém kraji bylo všeobecně známo, že Ševcovic tam z té chaloupky nahoře u dvou osik, že nemají žádné děti a že je to velice hněte. Zkušení lidé jim radili, kde jaká bába kořenářka jim všelijaké čaje vařila, farář se modlil, cestářův švagr zosedal k námořníkům, poslal dokonce Ševcové amulet na krk až z Šangrila.

0: A ono nic. Až jedna cikánka poradila paní Ševcové, aby si koupila za 4 grejcary hrnek s uchem a s hubičkou a aby do něho, tedy než v něm bude poprvé vařit, aby do něho 3x dýchla. No, Ševcová si od toho mnoho neslibovala a byla tudíž velmi překvapená, když se jí najednou narodil kluk. Tedy říkám kluk a měl bych spíš říct klučina. A klučina taky ne. Krouček. Popravdě řečeno, kroučíček. On totiž nebyl o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček. A to jméno mu zůstalo. Paleček jak byl malý, tak byl čilý. Myslilo mu to náramně a netrvalo dlouho, mluvil znamenitěji než řídící učitel. Jednou povídá mamince, že prý by dopravil za tatínkem na pole oběd. Ale palečku ani bys to neunesl, říkal jsem dopravil, nikoliv donesl, povídá paleček a dodal, já bych ten košík strkal. No tatík se divil, když viděl, jak se košík plahočí přes pole a ještě více divil, když spatřil, kdo jej strká. Dal se hned do jídla, ale dříve vysadil palečka kobyle do ucha, aby pluh nezahálel. Paleček k uchu dával kobyle povely a kobyla orala, jen to fičelo. Tohle spatřil pán, velice pěkně a draze oblečený pán, který šel po silnici. No a že prý toho koně koupí. To, že jako prý nikdy neviděl, aby kůň takhle oral a obracel a couval sám od sebe. Šved se smál a pověděl pánovi, jak to vlastně je. No, to byl teprve překvapený. A že prý toho chlapečka koupí, kolik za něj chce. Šved, že ne. Ne, že neprodá. No, pán, že chlapečka musí mít, že dá 2000 zlatých švýcarských franků. Ne. Šved povídá, ne, krev je krev, syn je syn a to se neprodává. Paleček vylezl kobyle z ucha, vyšplhal po tatínkovi, posadil se mu na ramenu a povídá, jenom prodej, tatí, prodej, já se ti vrátím, neboj. Pán si dal palečka za klobouk, táta vysypal kobyle z pytle oves a dal do něj zlaťáky a chvilku to vypadalo, jako by tím celá příhoda končila. Nekončila, jak uvidíte, já totiž uslyšíte. Cesta, po které se pánovi s palečkem za kloboukem bylo ubírati, vedla územím Franty Jizvy a jeho lupičské bandy. U 5 křížů přepadli pána a chtěli po něm, aby jim dal všecko, co má. Pán jim vysvětlil, že nemá nic. Prohledali ho, pak ho svlékli, kapsy obrátili na ruby, hledali v botách, v ponožkách, počívku vypárali, nic. Takhle dobře oblečený pocestný se nevydá do kraje bez peněz, povídá Franta Jizva. Však jsem se nevydal bez peněz, pán se brání. To už byl celý nahý, jenom klobouk na hlavě. Jenže jsem se vydal z peněz, dodal. Lžeš, pse, řekl jeden z lupičů. Franta Jizva se na něj zle podíval a povídal, kuš, nehráme divadlo, loupíme. A obrátil se k pánovi. Nicméně lžete, pane. V celém kraji není místa, kde byste mohl zlámanou grešli utratit. Kolik jste měl a kolik jste vydal? Měl jsem 2000 zlatých švýcarských franků. Tý jsem dnes vydal a nemám již nic. Avšak nelituji jich, odpověděl pán. Mohu se, prosím, obléknout? Zeptal se váhavě. Franta Jizva se zasmušil. Zabijeme vás nahého. Nepotřísníme vaše pěkné šaty. Hoděj se nám. Pak pohlédl na jednoho lupiče zvláště krvežíznivého. Ten přistoupil k pánovi. Vyjmul velikou břitvu z kapsy, Jizva vyplázl veliký jazyk a krvežíznivý počal na jazyku břitvu obtahovat. Když byla náležitě ostrá, pravil Jizva. Zabil jsem mnoho lhářů, pane, ale nikdy ne tak velikého lháře, jako jste vy.
1: zač jste vydal ty peníze, smím-li vědět.
0: To se ode mě nikdy nedozvíte, pravil pán hrdě. Izva odstoupil a krvežíř s ním se rozpřáhl. V tom se ozval vysoký a tenký hlásek. Mě si koupil, mě si koupil! Paneček stál na obrubě klobouku a mával ručičkama. Křičel, co měl síly, až jej oči lupičů našly na obrubě klobouku mávajícího a volajícího. Mě si koupil, mě! Není lhás, není lhás! Jizva strhl pánovi klobouk i s palečkem. Klobouk zahodil a palečka si postavil na dlaň. Chvilku lupiči nevěděli, co dělat. Ale pak se Jizva začal smát a chlapi jeden přes druhýho huby do kořána smáli se a chechtali a zvali a hulákali. Pán si zvedl klobouk i šaty a v tom rámusu po špičkách zmizel v mlázi. No a zase by se dalo říct, že tím pánova příhoda končí. A nekončí. Když se Jizva dostatečně vyřechtal a vychechtal nepatrnosti toho človíčka, co mu seděl teďka na dlani, jasně si uvědomil užitečnost takové nepatrnosti pro spády bandy. Ještě ty noci se vypravili s palečkem hrsti do Červené Štoudve, což byla kořalna a hampejs široko daleko vyhlášený. Bylo už po uzavírací hodině, když prostrčili palečka okénkem do sklepa, aby jim natočil vína a kořalky a podával pěkně ven. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je po světě nedostatek, jenom ti nejchytřejší si hrají na hloupé. A je s podivem, že Paleček při svém mládí tohle věděl i ovládal. Sotva byl ve sklepě, tvářil se samá ochota. Běhal od sudu k sudu a volal a křičel na lupiče, jaké že víno by si přáli. Rizling anebo Frankovku, zval pronikavým hláskem. Buď ticha, napomínal Jizva. Kamenáč, sakra kůž, mají tu burgundské modré, Mavrut, Monte Castigliano a tohle nemůžu přečíst. Kůž, kůž a podej víno. Červený? No třeba. Nebo bílý? No taky. Jihomoravské zelené? Mordě, krucina, ty špunte, ty špetko, ty drtku, ty titěro, jenom počkej, až se vrátíš. Ukrutná rána ve sklepě. Třesk skla a dunění Štoudve, která padá i s okurkama. To všechno způsobilo, že se nikdy nerozvíme, co krvežíznivý měl s palečkem v úmyslu. Jisto jenom je, že to zburcovalo krčmáře, chlapa teda lamželezo. Vyrazil před hospodu, popad dva lupiče a zavřel je do chlívka k prasatům. Ostatní utekli do lesa. Lamželezo vtrhl do sklepa i s Hafanem Sultánem. Paleček se schoval pod Štoudev. Lamželezo nikoho nenašel, ale sultán Palečka větřil. Čmuchal, nabral pach, pak vyfouk. Zas, aby mohl nabrat víc toho pachu a líp. A už strkal čmuchák pod Štoudev. Palečka ovanul teplý sultánův dech. Popad hřebík, štěstí, že tam byl, a pích, pích, pích, a psovi do čumáku. Sultán zavil a vyrazil ven. Němkyně, pomyslel si lamželezo. Musím koupit pastičky. Přibouch u sklepa a šel spát. Paleček podlezl dveře a ven. Když vcházel do lesa, dalo se do deště. Paleček si sedl pod hřib. Až přestane, že jako půjde dál. Jenže, to je zajímavé, vždycky se vyskytne jenže, které mění běh světa. Tentokrát to jenže byl Jizva, který byl v houští opodál a také čekal, až přestane pršet. Chňap po Palečkovi jako pes po kosti. A jestli prý Paleček nevysvobodí kamarády z chlívka a rozmačká ho v pěsti jako hniličku, no a aby dodal váhy slibu, utáh trochu pěst. Nezbylo chlapénkovi než slíbit a vykonat. Vrátil se, podlezl vrata a pustil lupiče.